zechtějí vtaky včuť šnurt. Zvykla sobota třetia noc on tur jak po šnurku. Pasažéry a tmařečeň multum tajence chulánky palenie lulkov. Bál domů v klubče co tam ještě, třeba ti spět celk